0: Dance Radio. Dance Radio. Brussels News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio.
1: Like I'm waiting, like I'm watching.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: SBS Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej hraní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Then I'm a summer seed, for society got a dream, for society got a dream. Cut your ha ha ha, see the gallon off your back. I'm a summer seed, no rose, no mosquito. Then I'm a summer seed, for society got a dream, for society got a dream. Cut your ha ha ha, see the gallon off your back. I'm a summer seed, no rose, no mosquito. Then I'm a summer seed, for society got a dream, for society got.

0: Studio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Čau, ahoj, všem přeju krásný odpoledne na vlně 89,9 FM. Jsme právě teď odstartovali sobotní party break. Já jsem Terka, zdravím vás úplně všude, kde právě teď posloucháte, ať je to v práci, na cestách, ve fitku, někde u vody, na chatě, prostě cokoliv děláte, klidně nás i označte. My jsme všude jako dance-radio.cz, já se na to ráda mrknu. No a co pro vás budu mít, tak za chviličku to bude třeba novinka, novej Kryder, jeho Avisa. Nebude chybět party service, taky okouknem, co za akce ve světě nás čeká, hlavně ty taneční a taky do jaký známý řecký zátoky a na vyhlášenou pláž se pořád ještě nemůže. Víc si toho řekneme za chvilku, teď už muzika. V Eteru Dance Rádia zazní Kenin, slíbený Kryder a nebo Olive a You Are Not Alone. Tak super poslech přeju na vlně Dance Rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Dance Radio.

London Electricity nebo Ferek Down, to jsme si dali před chvilkou na vlně Dance Rádia. Teď už ale mrkám do světa filmu, protože častokrát slyšíme a čteme o nevraživosti mezi hercema na place. Většinou se nesnáší natolik, že společné natáčení je pro ně a i celých okolí tak trošku peklo, ale to není případ dvojice Florence Pugh a Timothée Chalamet. Oni dva měli během natáčení filmu Duna zákaz se spolu příliš bavit, ale nebylo to právě kvůli tomu, že by se nesnášeli, ale bylo to naopak. Oni se na place smáli tak moc, že to začalo rozčilovat režiséra i lidi kolem. Oni se totiž seznámili už dávno předtím, než spolu začali pracovat na filmu Duna. Oni se potkali už při natáčení filmu Malé ženy. A na to, jak si padli do oka, rozuměli si, že z toho vzniklo velký přátelství. Tak já doufám, že velký přátelství budou pokračovat, no a pokračuje taky další muzika. V Etru Dance Rádia Maupí, Mark Benjamin, anebo třeba Gorgon City. Už za moment na Dance Rádiu.

Za náma další hitovky Gorgon City nebo Sunny Lux na 89.102.9 FM. Já už mám před sebou naši hitparádu Dance Radio Charts, aby jsme rozebrali, jak jste hlasovali, jaký je pořadí, kdo neví. Dance Radio má svůj hitparádu, probíhá ve čtvrtek od 18 hodin každý čtvrtek. Klidně teď můžete hlasovat na stránkách www.danceradio.cz. Jinak je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky, kde vidíte palec nahoru. Můžete hlasovat, kde palec nahoru není. Je to 7 týdnů v hitparádě, opouští to hitparádu, tak koukám na novinky. Je tady Lost Frequencies, Chris Avantgarde anebo Bury. Teď se podíváme, jak jste zahlasovali, jo. První 3 místa. Na trojce Illenium, na dvojce Epoch Noir a na jedničce Fisher. S tím, že druhý místo, Epoch Noir, to my jsme ho měli jako hosta v úterním pořadu Showtime, protože je to česká tvorba, je to tvorba od Vojty. Kousek Sandstorm je 7 týdnů v hitparádě, takže my Vojtovi samozřejmě tleskáme. Byl to neskutečný. A protože víme, že mu vyšel novej track, tak už se moc těšíme, až tady zase uslyšíme něco nového. Jinak vy pořád teda ještě hlasujete na webu www.danceradio.cz. Teď už další muzika, k tomu pošlu Marshmallow anebo Faithless. Tak hlasujte a super poslech k tomu. Dance Radio. Dance Radio.

0: My jsme pomalu vkročili do 14. hodiny, za náma třeba Whitestone nebo Galosky Imagination, tak my si tak trošku taky představíme, že už je říjen a že jsme na Amsterdam Dance Event, což je obrovský svátek pro milovníky taneční hudby. Odstartuje to 21. října, bude to až do 25. října. Tentokrát bude velká oslavná edice, chystá se 30 let. Už je oznámeno více než 350 umělců. My se můžeme, už teď víme, těšit na Davida Guettu, Armina van Burena, bude tam Adam Bayer, Amelie Lenz, Jeff Mills, Joris Worn, Marlon Hofstadt, Tin Licker a spousta dalších úžasných men. Tak zajímá mě, kdo se chystáte, jestli se chystáte jenom na parties nebo i na nějaký workshopy, masterclassy, případně jaký taneční styl vás tam nejvíc naláká. No já vás taky budu lákat na další muziku už za chvilku v éteru Dance Radio Oliver Heldens. Co je důležitý, máme tady taky novinku našeho kolegy parťáka Chrise Sadlera, jeho věc Language Without Words Alice Song bude hrát za chviličku. Tenhle kousek vyšel tento týden, ale na co se můžete těšit, 11.8. vyjde celý album, kde bude právě i tenhle kousek a bude jich tam ještě mnohem víc. Máte se na co těšit a bude to neskutečný. Tak to bude taková malá ochutnávka už za chvilku, no a protože jsem mluvila dost dlouho, tak pouštím muziku. Tak užívejte.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Dance Radio.

výbornej Otonous a kousek s názvem Goodbye. To proběhlo právě teď na vlně Dance Rádia. Já zrovna koukám na dovolený, vybírám kam vyrazím. Já už jsem teda na Zakynthosu byla, pokud se tam chystáte vy, tak pozor, mají tam pláž, která patří mezi nejznámější v Evropě, jmenuje se Navajo, tak řecký úřady i letos zakázali vstup na tuhle pláž i koupání v blízkosti. Můžete být 50 metrů dál, jinak blíž je to zakázaný. Samozřejmě jak vstup na pláž, tak i koupání. A pokud si chcete prohlídnout tuhle známou zátoku i s tím vrakem, co tam je, tak prohlídnout si to můžete jenom z horního vyhlídkového bodu. Já jsem byla na Zakynthosu před pár lety, když to bylo ještě otevřený a bylo to neskutečný. Byli jsme na té pláži a ta voda. No, úplně se rozpívám. Tak já jdu vybírat dovolenou, vy si užijte muziku, tu pro vás budu mít za chviličku. Do oušek poletí Filterheads, Loco Dice, anebo Axwell a Ingrosso, More Than You Know.

0: Dom Dola, Clementine Douglas a Miracle Maker, Fetteru Dance Radio na 89,129 FM. Máme 3:15 a já už koukám také do kalendáře, kdo dneska slaví svátek. Tak je to Prokop, tohle jméno je řeckého původu. V České republice ho má 1414 nositelů, jejichž průměrný věk je 20 let. Dneska je taky americký den nezávislosti, den Cezar salátu, takže pokud jste měli Cezara k obědu, doufám, že chutnal. Taky dneska slaví zvířátka, z pejsku je to Romy, z kočiček je to Dita. Pokud máte další nějaký speciální den, třeba ať už je to výročí nebo narozeniny, samozřejmě doufám, že máte taky skvělý den, přejeme všechno nejlepší. A pro všechny milovníky taneční hudby další kousky. DJ Joseph, taky Daft Punk a možná se vyjde taky Wilkinson a Ultraviolet. Za momentík na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Easter City a Good Life v éteru Dance Rádia. Chvilku před 15. hodinou, co nás čeká po 15. tak bude to novinka od Drum Sound a Baseline Smith Pure Fire. No a k tomu samozřejmě přidáme taky start další hodinky, kterým bude John Summit, Chainsmokers a All The Time. Ladíte Dance Radio 89, 102,9 FM, jsem Tereza Ročeňová a až do 16 jsem vaše na Dance Radio. Je 15.01. Dance Radio. Dance Radio.

0: Alesso s Kouskem Time, Féteru Dance Rádia na 89.2 FM. Odstartoval nám v Karlových Varech další ročník filmového festivalu, kam dorazila nejenom spousta našich kolegů tady z rádia i z našich jiných rádií, aby se podívali, aby si to užili, vychutnali. No ale přece jenom čekáme taky zahraniční hvězdy. Jednou z nich je herec Dustin Hoffman. On do Varu dorazil s jednodenním předstihem před oficiálním zahájením. Během slavnostního úvodního večera si osobně převzal prestižní ocenění v podobě křišťálového globu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. No a on měl podmínku svoji účasti na tomhle festivalu hodně striktní a podle ní neposkytl nebo neměl poskytnout žádný rozhovor médiím a fanoušci se na něj mohli těšit právě včera, kdy se prošel po červeném koberci a potom se zúčastnil programu přímo v sále. Tak já jsem u některých našich kolegů viděla na videu, jak kolem nich procházel Dustin Hoffman. I když je to pán v letech, tak pořád má svoje kouzlo. Takže kouzlet budeme i dál v Eteru Dance Rádia. Čekají nás bratři Drum Sound a Baseline Smith s novinkou Purifier a nebo Snap a Rhythm is a Dancer. V Eteru Dance Rádia stonáme za momentík.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.

0: Na Dance Radio odehrál Illenium Ellie Goulding a výborná věc, při který jsme si užili, vychutnali a možná si představili, že jsme někde na Mejdanu. Pokud ještě nemáte vybráno, kam byste vyrazili, mám pro vás nějaký ten typíček. Tak pokud se chystáte do Ostravy na Beats for Love, kde to pořád ještě probíhá, tak náš Michael C. tam odehraje svůj setík dneska mezi 18. a 19. hodinou na Harmony House Square, takže tam si ho můžete užít, jak ho známe, bude to pořádný mejdánek. Kdo by si chtěl dát techno nebo drum and bass, tak dneska může v Praze v klubu Cross, kde se chystá velký mejdán od 22 hodin. Tak klidně, jestli už máte vybráno, dejte vědět, kde jste, s kým jste, na koho se chystáte, ať už je to Praha, ať už je to Ostrava nebo kdekoliv úplně jinde. Víme, že nás posloucháte i v zahraničí, tak i v zahraničí klidně dejte vědět, kam se chystáte. Teď už další muzika, IDX, Clooney a nebo Gorillaz na Dance Radio.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Eden Prince a Let It Go v Eteru Dance Rádia chvilku před 3/4 na 4 na 89 FM. Ode mě za chviličku ještě Midnight, Calvin Harris nebo Christoph, jinak vás rovnou pozvu na večerní vysílání Dance Rádia. Od 20 hodin si můžete dát třeba Rehaba, jeho Cyberpunk Radio, no a mezi 22 a půlnocí vás čeká Armin a jeho záznam ze čtvrtka ASOT. Tak si mějte krásně, no a zítra po obědě se na vás budu těšit. Páčko!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Dance Radio, Brussels News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dance Radio.

ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejzdrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: 라디오. 댄스 라디오 유로뉴스.
1: 아크투아니 vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

Shimza, live in the mix.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Dance Radio.
2: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.

0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.

Rádio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance.

your fire. Here we go! Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.